0: Hač su dženca tešom ročele, popuču, zoniče, nydom od Katki Pöpelec, najprve pak povesče, šako je na pošesčich.
1: Serbski rozvoz. Povesče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. V Nebelčicach pytaja dale vjesnanostu. Jeničký kandidát na listčinie, Tomáš Klár, nie je na čerovších voľbách trebnú absolútnu väčšinu vosu dostal. Von docpie nímale 42%. Niešto viace dostal Mirko Domaška, menujúce 46,8%, hač runieš nestieješe na listčinie. Jeho mieno sú voľario přidatne na listčinu napísali. Dalše kovo voľbu za viestanosť v Nebelčicach je 27. septembra, v ktoromž přesadži sa potom tun, kýž má na jace vosu. Dotalne drieždansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sa s Božím šú sobotu katedráli Sakskej stolice jako diecezánsky vyšší pastor rozženúval. Na Gemšach so nimo vysokých zastúperiu cirkvie a sakskie politiky tiež nekotre desatky Serbov v občelichu. Mies nimi bie se dom družku a podobne veľa žonu národne drastče. Jedne z čítaniu a ci prostve predneseštie Serbuce svojej mačarštine. Biskup Timmer Evers zvúrazni svoje veselo, zo sú Bože puče jeho dodrieždansko-mišňanského biskupstva vedli. Svoju službu je z münsterskej diecézy pokažací biskup Timmer Evers augustče 2016 nastupil, cepak dále drieždanach vostač a diecézy na roky přeuzač. Dženia je bamč Leo Stonate jeho demisiu přiuzal. V čáhach Sakského předozača Trilex, kýž jezdža mě s Zorelcom a Drieždanami kniživo dženstnišoho menie dokence, šako zasadži předozače přidatne čáhy. Hač do konca leta pojedu šedne cí dalše, tak je dukvilný plán. Hižo dlie sú čáhy mě s Zorelcom a Drieždanami dospolne přepelnené. Dohodla je Trilex zajšvostči šitke svoje kapacity takto zasadžoval, do nižne by hižo možno reparatúry a prúvania za vistotu přesúvovač. Franziska Bobkec, Riga Noa, Sakska vicemištorka mnohostronský mechaniu U21. Tež další serbsci jechario môžachu konc do dženia vúspilky i docpieč. V dorostovom parkúrie klasy E vúda by si cínačiletná Madlenka Jancec prinie miestno. Pola môžiny môžachu miest druhým Juri Bobka, Malina Matikec a Lena Altenkampec prinie miestna vopsadžič. A pola dorostčených vozmieštaj Kšeščan Zárodník, kajštež Franciska Vénatec Magerova zvotu seklu sa budú môj. Cíči raz vodmier sa sobotu festival Subsorb v Vojerovskej kultúrnej fabrice. Pod hesvom Krutko a Svodko vôtovachu Jón Lica jako dňové zariadovanie ze skierie teoretickým, dužli praktickým čežišťom. Tak venovachu sa dživorničkách predovším prášeniu, što serbskú subkultúru leče 2026 charakterizuje a kotrej mierie je bez institucionalizovaného spichovania preživenia kmana. Skupina Kula Bula postará sa s koncertom na bône v obsadžení Małej Žurli Kufa vo najlepšiu náladu. Potom dachu čvonky a čvonojo projekta Rakajce večer so zromadne zaspievanými serbskými a slovenskými piesnemi vuklinčeč. To bych ju povesče, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane dlie pomročené, s blakami vočakuje nás tiež švíle, v biehu dňa sa potom tiež raz slunce pokazá a od popudňa sem má sucho vostač. Živé sliepro stúpa na 20 do 23 stopňu. Tiež júce vočakuje nás miniaty džín, slunce a mročele, kajž tiež jednotlivé švíle, a to pri kietro vysokých temperatúrach 26 do 29 stopňu nás júce vočakuje. Tež sredu vostanje dale minjate, ale zase kvotnišo.
0: Na pučach naše končine je šo svobodne, tež blskače pri pučach njeste a jeno ješ pokiv za šechtych, kýž jedu přez južnú opjestku do Budečina na křižovanišču pola Huzarového dvora voni tvária. Křižovanišče nie je celé zaračené, jeno ješ na povecu, dalše ample potom v obkatriadu ja, ale tam pak Budeče viace časa trebač. Evak, kaž prajene, šo svobodne, tu iš dobu jezbu přijemoje.
1: Serbský rozvoz.
0: Avizo, dobré ranje, 5 minčinov, po napo 6.

kaj wiele jelinic šice, lada ja tež do Saksko-Anhaltske, to je politiske zemerženje. AfD je vulbe do krajna sejma čera jasnije dobiva, a svoj vúsledk vo viace hač podvojiva. Po nakvilnom vúsledku přinže strona s načelnym kandidátom Ulrichom Zigmundom na 43,8%. Za absolútnu väčšinu pak to nedosáha. CDU dožívia porno tomu masívny spad. Od niedže 7,30 na jenošišče 17,2% aj po takým nemale minus 23%. Zatom sleduja SPD, Zelení a Levica ze stajne niedže 9%. Tež BSV z dokonia z 5,3% zača do Sejma, FDP pak zlečí von. Kak až tu v Saksko-Anhaltskej přichodne knieži je unie dosponie votorene, CDU, SPD, Zelení a Levica zromane dživos AfD vúzamknú. BSV porno tomu je pripovedžil se všemi stranami rečeč chceč, potekým tež z AfD. Voľbu Zigmunda za ministerského prezidenta pak zviazkové návodníctvo BSV odpokazuje. Zigmund sám rieči vo jasnom kniežovstvom nadavku a chce v krajnom sejme ako ministerský kandidát nastúpiť. Brneš to 5 gránov v ZDF-u inak prajú ale noj. Živeč menšinou, po napošestich je, netko slyšíme Dua Lipa z Fyzika.

0: Legendane Eric Clapton, ze svoje gitaro a spivom Bad Love, to by ja netko je. 5 menšinu do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Magenza Stefan Cuška Malink ze Slepoho.
2: Nedom v susadstve Kiški, moju staršiju v Žornosykach, je malke stádvo vůdcu. K ním vězo rade du, když jsem ze svůjbu na vopiče. Runě za dječi jsou zvěřata zajímavé. Nimo klasických bělých vůdců je v stádle tež čorná vůdca. Jsem se ze susadom rozmluvil a on měneše, že se runě tuta čorná vůdca od šrýdy nepřipoznala. Ona stej stajně trošku z boka a sama svoje kůra věrčí. Hač je to jenož dla čmoje barby, aber hač jsou tam jinajše příčiny vůzamknená, to nochceše vůčo tvěrdžič. Ona je prostě jinajša hač je tamne. Podobne je to tež pola nás čvojku. Máme v svojbách a skupinách druhé čvojka, kýž jinak myslí. Druhé minenia je a tute na koncu vyše se silným vosom zastupuje. Oni jsou prostě jinak. Jsou tak mienované čorné vůdce, škaráce abo kážarjo. Na první polad druhé spoznačně so pokazaja nám tež nové puče. Maja jinajší vid a viele do prašenia staja. Tež to, štož je za nás poprom samozrozumljivé. A tak so nadžijam, so čorna vodca v Žornosykach tola za so do stádva namaka a so vo tamnych vodcu připoznaje. Tež, tež je trošku hinajša.
0: Dobraj Stefan Cuška Malink ze Slepoho nadavku srbského vosadného zviazka. S tým je 4 menšiny, do 6 netko slyšíme ište, tady je jednorec.

0: Kak dalo, ko mače po prvom hačk přiho ne apotece, a vedže váš puč od lekarja s receptom hunje von do apoteki abo hižo direktne do interneta. Apoteki namiestne skedžmia přes iniciativu na přibiracu ličbu online-nového vykovania s lekami. Lydia Mačiova je so stutej dosť komplexný tému zabierala.
1: V apotece dostaneš svoj lek a tež posmijuk a vosobinske poradžovanje, tak apotekarka Silvia Jansena. Vulki plus tutych porno online-ovom apotekam je, so muža tež v nuze na blaku pomač, tež noce. Štež nimaja na skvadže hodži so v biu hodžin v obstarač. A tola přibera ličba tých, kiž svoj recept v online-ovej apotece zapodadža, začuva tež v obsedžaka miščanske apoteki Silvia Jansena.
2: Když jim pomůže na to připračení, než to lutovat, on příchodný leto ty připračení vstupají. A ten podíl, podle těch kukyž jsou kvázi jenž na recept, kdo stačí, leží v okomík, nebo na než to okolo 2%. To kvázi exponenciálně vstupá. To jsou šho peneze, když naměstně ty švaluje.
1: So môža online-ové apotéky na připračení šrubovač a tam rabaty dač, tomu milo so zadživač mini Jansena. Ve vosnače EU krajach vo 27 je vykovanie z medicínu na recept zakazané. V Nímskej nic. Leky bez recepta sú celé svobodné a to sociálne sieče užívajú.
2: Informovaný pacient pon přinža a tiež celé jasné praje, že ChatGPT ste bessere arzt. A po ňo vieso zna jasné, že jen poprovi, než môže poradžovať a prajeť přemyslíť, že treba jen poprovi, v takým množstve jen vitamín D alebo železo.
1: Přes video na Instagrame je tiež Janko Krauc Rubelčíc, kýž je v medicínskej technice popúču započal, so se sredkom z omega-3 volium zabierač.
3: Ten sred byče se s jedným testom, si mě kupil, a to si mě to spróboval, a potom si mě ještě so s tím celým tému rozestával, a potom si mě to zaujal, a to má tiež svoj kutk na nás.
1: Vun pokázal blešky volia, kotrež nemôžeš v obkoče kúpiť. Sú kaž praj kvalitatívne hodnotnýše porno kapslám rybiaco volia, kýž hoďi sa šúče kúpiť. Laboru test v Oslove jemu dopokázal, so je jeho čivo tutun omega-3 jara dere přivzalo. O tým je přesvedčené.
3: Je vážne, že na skajko moria, že sa tie ryby volia, no, najlepšie je te kvôdne atlantické ryby.
1: O tým Janko Krauc od najnovšieho tiež zajímcam přednošuje. Vo sebe tým, kýž praja, so nimaja lekárjo do škvíle za nich. Apotekarka Silvia Jansena doživí tiež v apotece ľudí, kýž ve vysokých množstvách vitamíny abo magnézium kúpia. Rádi im potom, znamenča kúže byl kleta krepše petovač dač, v budešine na Flincuji.
2: Hej, hat auch gerade drin, ja. Also hier mal ein normiert Labortemperaturlader, hab was 100 Euro.
1: Influencere Bagwabia Jane Aviatze testami a wortbewiednimi sredkami za strohotu, rianosch a dojživenje. Za Silvio Jansenu vostanje fachowe poradžovanje namestne najvážnejší nárok.
0: Lydia Mačiova je so zabierala s tému ko okolo situácie apotéko a online-novým vykovaniom s lekami. Bedekná, sedem je netko slyšimo Franka Veselu. Yes.

0: Je naposledních.
1: Srpský rozhlas. Povestre. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nebelčicach pytaja dále vjesnanostu. Jeničký kandidát na listčinie Thomas Klar nie na čerovších voľbách tribnú absolútnu väčšinu vosu dostal. Von docpe nímele 42%. Niešto viace dostal Mirko Domaška, mienujúce 6,48%. Hač runež nestieše na listčinie. Jeho mieno sú volerio přidatne na listčinu napísali. Dalše kolo voľbou za vjesnanost do Nebelčicach je 27. septembra, v ktoromž přesadži sa potom tun, kýž má na jace vosu. Dotalny drieštansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je so s Božím šú sobotu katedráli Sakskej stolice jako diecezánsky vyšší pastor rozženúval. Na kemšach so nimo vysokých zastupierů církvie a sakskej politiky tiež nekotre džesatky Serbov občilichu. Mies nimi bie sedom družkov a podobne veľe žonu národní rastče. Jedna z čítaniu a cí prostvy přednese štý Serbovce svojej mačerštine. Biskup Timmer Evers zúrazní svoje veselo, zo sú Bože buče jeho do Drieštansko-Mišňanského biskupstva viedli. Svoju službu je z Münsterskej diecézy pokažací biskup Timmer Evers v auguste 2016 nastúpil. Chce pak dále Drieštanach vostač a diecézy na doky přeuzač. Tydženia je bamč Leo Stonate jeho demisiu přiuzal. Franziska Bobkec, rika Noa, sakska vicemištrka mnohostronským jechaniu U21. Tiež další serbsci jecharjo môžachu konstitúdženia v úspechy docpieč. Dorostujem parkúrie klasy I, vúdobe si cínačelitná Madlenka Jancec prenie miestno. Bola modžine môžachu miestrujím Juri Bobka, Marlina Matikec a Lina Altenkampec prenie miestna v obsadžič. A bola dorostčených vozmieštaj Kšeščan Zárodnik, kaštíž Franziska Vénartec Smagerova zvotu seklu sa budomoj. V Čahách Sakskoho předu začať Trilex, kýž jezdža mě Sorelcom a Drieždanami kneživo dženstnišoho menie Tukance, šako zasadži předu začať přidatné čahy. Hač to kunc leta pojedu šedne cí dalše, tak je tukvilný plán. Hižo dlie sú čahy mě s Sorelcom a Drieždanami dospolne přepelnené. Dohodla je Trilex zajšvosti šitke svoje kapacity takto zasadžoval, do nič neby hižo možno reparatúry a prúvania za viestotu přesúvač. Zobychu svoje kmanošče serbštine polepšili podaža so domojnici projekta Zári z dženstnišej punči ľuda praktikumu. V přichodných cioch týdženiach dživaja miestrujem v domovine, založbie za serbský ľud a serbským institúče, praje projektová návodnica Diana Paulikova. Je to jenička praktická stácia v 10-mesačnom kurzu naukninia serbštiny. Hevák vúknu domojnicu od punžele do štvrtka v riečnej šuli v Vulkých Žarách, stane piatk samostatne doma. Za přichodný kurz 2027 môža sa zájemce hýšče hač do sreč oktobra pola Sýče za serbskú reč a regionálnu identitu Zári Přizivič. To bych upovestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprv raz dlho pomručené, s blakami očakuje nás tiež švíjele, v biehu dňa pak sa potom tiež svunca pokaza a potom vostane tiež sucho, živesli prostupa čenca na 20-23 stopňu. Júce potom bude ešte raz pravie čopve horco z 26-29 stopňami, vostane dále kytro vicikojte, očakuje nás miešinca ze svunca, mručelu a tiež švíjelu.
0: Krótký polac na puče, šo svobodne našej končinie, tiež blskače, dotal níže nestej a při pučach. Jeničky pokiju za šichtych, kýž jedu přes južnú opiestku do Budešina. Na křižovanišču pola Huzárového dvora voni tvária. Křižovanišče nie je celé zaračené, jenojš na pojcu. Potom tam dalšie ample vopka triaduja, ale zaviešče treba če tam dženca viace časa. Jeli avak nešto uľadače, přizu časa rade pola naju, avak přijemuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dále vizo dobro štác, do dňa, krásne ranie se serbským rozvozom a Veroniku Zároníkovi.

0: znanost, če to ižo sobu dostali, vulatko sveči peča 20-čine. A tu iš se redakcija do studija tež Bjarnata Cža přeprosi. On bie tedy před bilklic.com rozvosuje rádže. Svoje funkcii je sobu tomu dopomal, zo so honio serba serbske televizii na vusovanie přizvoli. Tež dženca je Bjarnat Cž zaso čvon rozvosuje rádže MDR. Bogna Korenkova mi ještě to na něho nikoté prašenia.
1: Kako pukušče vy dostal, aby se navučila do nižně, so přizvolivo tu hornosrbský televizijný magazín Tvorič?
2: Já nesm žádné puky rozdělal a tež nesm žádné dostal, ale já jsem to byl velmi proce navožovat přes vešovanské dílo, činč po sobě mě s čvonami rozvoj svoje rádže. Šako je MDR je na cik krajová stacija, a tež z druhých krajov Zaksk-Kanadske a Torinske sú ľudia, ktorí sú malo vo sebe svočili. A svojím časom pred 25 letami bych každá menšina ve vysovanském času jen zvotohodne a ju znova rozžiliť alebo za Serbou jen žel vúzbytkovať, to by to češké, ale mi sa to po podlejším času diskusie poradilo.
1: Když vy dnes sa na to zladujete, kak spokojom ste s úvičom vúľadka?
2: Ja sem jara spokojom sem ja spavne brajene tu opodstatnič vulatko je všetca zase zajímavé a popravom bylo ne da bylo davno již od leše byč, hač one dženca ište bohužel se ste povodžinko, jo. Dokud za tému je došť a zajímavé publikum by si zaslužil nešto škúli jace slyšeć a vidieť, što je sa narava.
1: Kako viac, když na tu tému narečíte?
2: Na desnú, ja to poviem z najmenšia hodinku, alebo dvojce za mesiac, to sú také očakované, keď však som ja desnú med sakskými zastupérami zúraznil. Tu chvíľu máme bohužel tú starosť so trochu ľutovať doby, dokáže nejsú celé tieko sredkov, ale ja vostanu pšitem, že tuto magazín je hodne zase von v času podleší, alebo desnáno viac kroč, vôb mesiac vúseba.
1: Hej, nimale 10 let je trauer do nižnije v Horni Vúžice, so tež televizijný magazín poskyčí porno denní Vúžice. Kelko let še traje do nižnije zmijeme filmy, dokumentácie, fikcionálne filmy v serbskej reči za Serbou?
2: Popravom nemivo to ani leto tráč, šako je ta předkáďaca intendantka nám slubiva, kúži leto jeden film synchronizovať, čo sú one pre nej a druhý žel činili, šako to vymo, dokotavky a také v paske, kýž deči a morosne rade přiúzaja. Tež tu, kde by mi čišťu konec, a chcú rade čišťu konec, zo bychu svoju dalšie poskytky činili a zo bychme tak rec sapsku ryč v tým šelaku, ale vo sebe tež by mediatejce rozširili.
1: Po takim došť úžadaniu za vás, ako zastupera v rozvosovej ráde, vám veľa úspecha a útromne čak.
2: Prosím, ja.
0: Je to rozmova z aktuálneho vúdača Vúľadka, namakače je mediatejce MDR, abo vy chcete ešte raz slyšeť čarovše naše nedelnejšie vúsovanie k 25-činám Vúľadka, tiež to je viezo možno, nadenžeče je na AAD Sounds, abo našej app MDR Serbia, abo viezo tiež na našej webstronie.

0: Genau, was mich.
1: Serbski Rozwas. Bojeszcze. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V Nebelčicah pytaja dále vjesnanostu. Jenički kandidát na listčinje, Tomas Klar, neje na čerovších voľbách trebnú absolútnu väčšinu vosu dostal. Von docpe nimale 42%. Nešto viace dostá Mirko Domaška, menujúce 46,8%, hač runieš nestieše na listčinje. Jeho meno sú volario pšidatne napísali. Dalše kolo voľbu za vjesnanost v Nebelčicach je 27. septembra, v ktoromž přesadži sa potom tun, kiž má na jace vosu. Na čerovších voľbách je so 8,6% voľb nokmanich v občiliu, podobne telko kež 2022. Dotalny drježdansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je so s Božím šú sobotu katedráli Sakskej stolice jako diecezánsky vyšší pastor rožonoval. Na kemšach so nimo vysokých zastupierů cirkve a Sakskeje politiky tež nekotre desatky Serbov v občilichu. Mies nimi bie sudom družkou a podobne vele žonu národne drastče. Jedna z čítanjů a cí prostvy přednesešti Serbuce svojej mačerštině. Biskup Timmer Evers zúrazní svoje veselo, zo sú Bože buči jeho do Drieždansko-Mišňanského biskupstva vedli. Svoju službu je z Münsterskej diecézy pokažace biskup Timmer Evers auguste 2016 nastúpil, cepak dále Drieždanach vostač a diecézy na roky přeuzač. Tudženia je bamš Leo Stonate jeho demisiu přiuzal. Franziska Bobkec reka nova sakska vicemištorka mnohostronski mechanju u 21. Tež dalši serbsci jecharjo možachu kunz tydženja v uspechi docpeč. V dorostuvem parkurje klase E vuda bisi cinačeletna Madlenka Jancec prenje miestno. Pola modžine možachu miestruj Juri Bobka, Malene Matikec a Lena Altenkampec prenje miestno v obsadžič. A pola dorostčenich vozmiešta je Kšeščan Zárodnik, kaštež Franziska Venatec Magarova, zvotu seklu sobodomaj. Zobychu svoje kmanošče serbščine polipšili, podadža so domojnice projekta Zari z dženstniši punželu do praktikumu. V přichodných cioch tydženiach dživaja miestrujem v domovine, založbie za serbský ľud a serbským instituče, praje projektovament navodnica Diana Paulikova. Je to jenička praktická stácia desačmesačnom kurzu navoknenia serbštiny. Heva kvuknu domovinice od punžele do štvotka v rečnej šuli ve Vulkých Žarach, stajne piatk samostatne doma. Za přichodný kurs 2027 môža sa zájemci hýščahač dosrieč oktobra pola syče za serbskú rieč a regionálnu identitu Zari Pšizevič. Cíči raz vodmier sa sobotu festival Zubzob ve Vojerovskej kultúrnej fabrice. Po tesvom Krotko a Svodko vôtovachu Jon Lica jako dňu zariadovanie ze skýrie teoretickým dužli praktickým čežišťom. Tak vienovachu sa dživaničkách predovším prašeniu, što serbskú subkultúru lieče 2026 charakterizuje a kotrý mierie je bez institucionalizovaného spichovania přeživenia kmana. Nimo toho diskutuachu miestrujem zastupierio projekta Drasta digitálne, serbsko-nemský je syče Vúžica film, hýbania Nové serbské vúmiostvo a Astrocentrum Vúžica vo možnosťach tradíciu a modernú technológiu, každež vedomosť a vúmiostvo zjazovač. To bych obojezče, kotrež namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprv raz kytro pomročené, s blakami vočakujeme tiež švíle. V biu dňa blak sa potom doleraz slunce pokaza a votam vostane tiež sucho. Žive sliepro stupa na 20 do 23 stopňov. Júce potom stupa hýšče vyše a to na 26 do 29 stopňov. Tiež júce vostane miniate, raz mročele, raz slunce a tiež švíle zase vočakujeme.
0: Na pučach naše končenie dále šo pri starom to reka šo svobodne žane bvyskače, jeničky pokio za všech relevantne kišedu přes južnú opiestku do Budešina. Křižovaniščo pola Huzarového dvora tam voni tvária, nie je dre cele zaračené, ale po zaračené. Tam niektko dalsze ample wopkatry jadu ja zawiesce budzecze tam wiace czasa trebać. Ovak, kaž prajene, šo svobodne, jeli tola nešto uladače, přizu časa rade polanaju. Katka a Matej, přijetaj vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: A dale, dobro štart do dňa s ljuboštinským Hermankom Tomáš, což zaspiva. Peč po napu osmich.

0: stuck here.
1: Runje mieje Katka Pöpelec, pojesť dženzišo rania za nás a dalša pojesť pozitívna pojesť za všetkých kociš s čaom jezdža, predovšim miest Režanami a Zorelcom v tutom čahu, respektívne čahach, sakského predovzača Trilex, kýž miest Zorelcom a Režanami jezdža kníži od dženzišoho pozadne mene toukajnce, šako zasadži predovzače přidatné čahy. A čo konc leta pojedu kúždy džin cí dalše. Tak je tukvilný plán, te poskyči abo stají úkodonemská železníska tvoršnosť odek k dispozícii. Iž od leje sú čahy mezorelcom a drieženami dosponie přepelnené byli, tohle je Trilex zajšvosti, šitke svoje kapacity tak dôho zasadžoval, do níž nebyl hižo možno reparatúry a prúvania za vistotu přes súvač, ale netko kajš pravene všetne cíča je viace a tu iš tiež viace miestna.

0: Kak daleko máte popravom ač k přichodnej apotéce? A vedže váš puč od lekária s receptom runie von do apotéky abo hižo direktne do interneta. Apotéky namiestne skeč mňa přes iniciatívu na přiberacú ličbu online-ového vykovania s lekami. Lydia Mačiova je so stúte dosť komplexný tému zabierala.
1: V apotece dostaneš svoj lek a tež posmiuk a vosobinske poradžovanie, tak apotekarka Silvia Jansena. Vulky plus tutych porno onlineom apotekam je, so môža tež v núze na blaku pomáč, tež noce. Štež nimaja na skvadže hodži so v biu hodžin v obstarač. A tola přibera ličba tých, kýž svoj recept v onlineovej apotece zapodáča, začúva tež v obsedžaka Miščanskej apotéky Silvia Jansena.
2: Když jim pan může na to připračení našto lutovat, on příchodný leto ty připračení nastupají. A ten podíl, podle těch kukyž jsou kvázi jenž na recept, kdo stačí, leží v okomík nebo na našto v okolo 2%. To kvázi exponenciál nastupá. To jsou šho peneze, když naměstně ty švaluje.
1: So môža online apotéky na připračení šrubovač a tam rabaty dač, tomu milo so zadživač mini Jansena. Ve vosnače EU krajach vo 27 je vykovanie z medicínu na recept zakazané. V Nímskej nic. Leky bez recepta sú celé svobodné a to sociálne sieče užívajú.
2: Informovaný pacient Bon Pšinža hat ešte celé jasné praje, že ChatGPT je der bessere Arzt. A po ňo vie zoznať jasné, že jen poprovi, než môže poradžovať a prajeť, přemyslíť, že treba jen poprovi, v takým množstve jen vitamín D, alebo železo.
1: Přes video na Instagrame je tiež Janko Krauc Rubelčíc, kýž je v medicínskej technice popúču započal, so se sredkom z omega-3 volium zabierač.
3: Ten sred byče se s jedným testom, si mě kupil, a to si mě to spróboval, a potom si mě ještě so s tím celým tému se rozestával, a potom si mě to zaujal, a to má tiež svoj kutk na nás.
1: Vun pokázal blešky volia, kotrež nemôžeš v obkoče kúpiť. Súkaj špraj kvalitatívne hodnotnýše porno kapslám rybiaco volia, kýž hoči sa šúče kúpiť. Laboru test v Oslove jemu dopokázal, so je jeho čivo tutun omega-3 jara dere přivzalo. Vo tým je přesvedčené.
3: Je vážne, že na skajko moria, že sa tie ryby volia, no, najlepšie je der kvodne atlantiske rybe.
1: Votem Janko Krauc vod najnošeho tiež zajímcam přednošuje. Vosibe tým, kýž praja, so nimaja likario dož kvíle za nich. Apotekarka Silvia Jansena doživí tiež v apotece ľudí, kýž ve vysokých množstvách vitamíny abo magnézium kúpia. Rádi im potom, znamenča kúže byl kleta krepše petoač dač, v budešine na Flincuji.
2: Hej, hat auch gerade gedreht, ja. Also hier mal ein normiert Labortemperaturlader, hab was 100 Euro.
1: Influencere Bagwabia Jane Aviat se testami a wotpovednimi sredkami za strohotu, rianosch a dojživenje. Za Silvio Jansenu vostanje fachowe poradžovanje namestne najvážnejší nárok.
0: Lydia Mačiova je so zabierala s tému kovo-vokovo situácie apotéku a online novým vykovaniom s liekami.

0: 5 minčinov. Do 8 je...
1: Nábožné slovo.
0: A tema dženca Štefan Cuška Malink ze Slepoho.
2: Nedom v susadstve Kiški, moju staršiu v Žornosykách, je malke stádvo vôdcu. K ním vie za rade du, když som ze svojbu na vopiče. Runie za dječi sú zvieriata zajmavé. Nimo klasických bielých vôdcu je v stádle tež čorná vôdca. Sim so ze susadom rozmoval a von meneše, so so runie tuta čorná vôdca od šriody nepřipoznala. Ona steje stajenie trošku z boka a sama svoje kúra viači. Hač je to jenož dla čmoje barby, aba hač sú tam hinajše příčiny vuzamknená, to nochcuše vôčo tvrdžič. Ona je prostče hinajša hač če tamne. Podobne je to tež pola nás čvojku. Máme v svojbách a skupinách druhé čvojka, kýž hinak myslí. Druhé minenia je, a tute na koncu ište se silným vosom zastupuje. Oni sú prostče hinak. Sú tak mienované čorné vôdce, škaráce abo kážarjo. Na prvý pohľad trúdy spoznačne, zo pokazaja nám tež nové púče. Maja hinajší vid a viele do prašenia staja. Tež to, štož je za nás poprvom samozrozumlivé. A tak so nadžijam, zo čorná vôdca v Žornosykách tola zaso dostáva namaka a so vo tamných vôdcu připoznaje. Tež, tež je trošku hinajša.
0: To praje Štefan Cuška Malink ze Slepoho džencišim nábožným slovie na roku a zamojitosti srbsko-vosadného zviazka. A s tým je cí a pomenšiny do 8.

Zuzana Hempelová je dospěvová a je přizamknu se, až do dživečích ještě tučí cio. Jenu je to Tomáš Král, že pivové blues nám zaspěvá. Ania Kohojc nám tež zaspěvá o ideálach. A tež Andreas Viking. Ten sa ešte zaspieva sávskym rozvosu. A tiež tutoho spievára dosť a dosť svižíme. On pak Jenžes sa spieva Robbie Williams, Forbidden Road. Nedom 8 inčinov po 8. Dobré ranie přeje vám sávský rozvos z Budežina. I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Robbie Williams, Forbidden Road, a hač reje nichtu, nieže naši končenia po nekajke Forbidden Road popuču byl, abo s čím so policia wak tak zabiera, abo zabiera še zajšvých dňach, to vie Katka.
1: Policia z G.
2: A tak započíname ty už na puču, a to v Kamiencu, tam je sobotu popúdňu prasvo, a to na kšižovanišču vojerovskej drohy, vúkodnej drohy. V 18-letné s Fortom kšižovanišče přeprečič cíše, 19-letné ze Škodu pak mieše poprom štedizbu, a tak vonaj z nezbožište, pričímž so 19-letné lohce zraní. Na jezdči dvách nás to Škoda niečo 20 000 € v obie dobešti so vodvlec. V Vojerecach tam pálše so sobotu připúdňu bydlenju v najvyššej etáži jace svojbného domu. Příčina vojna je po prvních dopoznačach aku šrubovaka, kotrž bú v nový nabývanskej stácii nabývané. Aku so postaču zapali, ako nichtu bydlenju nebie. Vojn vostá džakovano vonjovi v oborie, jenož na potrechené bydlenje vobmezované. Ale přes hašenie a vodu buchu cí bydlenia v nižších etážach obškodžené. Cokuna škoda vúčenia po prvním trochovaniu niečo 120 000 €. Zraniu so přes vojn nichtu nie. Vostaneme v Vojerecach, sobotu večer stupí so pjane na Budeskej aleji jacerem jezdži dvam nea, co dopuča, a vobškodži tež ešte parkovace auto. Cicčiletne stupi so z vúbšie stretemaj rukomaj pšet přijeduca auta a šoférojo dobiachu nejapce potom jehodla boždič. Predahač bychu zastanice policajského revira pak namiestne by mušišče šmáre do laka parkovaca auta drapav. Přesto nás ta škoda niečo 1 100 €. Muž mie šedrie 2,4 promila alkohola. A jednu zajímavostku ještě máme, ta měří se na kačky. V obsědža kačku z vůočíc, tu doběže sobotu ráno zvěštič, zosu jemu pilátka pokradnili. Dotal neznatá osoba za 8 čipku v trochovaní hodnoče 80 € sobu. Policajský revír Žitava přepytuje patnitko a tohle vo sebe češkoho pada padústva.
0: No vidíš, tu žilinku si ja převidžal, ale na každý pád by som nebol tež, když mám šmáru auče, dokud je tam nechtu na... svoje rázne vášne sobotu svičujú. No hej, som nevač nebudže. Michaela Melcerová, ona nám nietko zaspieva. Nedom je bydlk na Čevieč.

0: je na Podživečích.
1: Srpský rozhlas. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. V Nebelčicach pýtaja dále vjesnanostu. Jenički kandidát na listčinje, Tomáš Klár, nie na čerovších voľbách tribnú absolútnu väčšinu vosu dostal. Vun docpie nimale 42%. Niešto viac dostal Mirko Domaška, mienujúce 6,48, hač runieš nestieše na listčinje. Jeho mieno sú volario přidatne napísali. Dalšie kolo voľbu za vjesnanostu Nebelčicach je 27. septembra, v kotrumž přesadži sa potom tun, kýž má najviace vosu. Dotalny drježdansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sa s Božím šú sobotu katedráli Zagskej stolice jako diecezanský vyšší pastor rozženúval. Na kemšach sú nimo vysokých zastúperiu cirkvia a zagskej politiky tiež nekotre desatky Serbov obdželichu. Mies nimi bie 7 družkov a podobne veľa žonu národní drastče. Biskup Timmer Evers zvorazni svoje veselo, zo sú Bože puče jeho do drježdansko-mišňanského biskupstva vedli. Svoju službu je z münsterskej diecézy pokažace biskup Timmer Evers auguste 2016 nastupil. Chce pak dále drježdanach vostač a diecézy na dolgy převzač. Franziska Bobkic rika nova sakska vicemištrka mnohostronskim jechanju u 21. Tež dalši serbsci jecharjo možach u konste dženja v uspěchi docpěč. V dorostovom parkurje klase I vůdo by si cínačelitna Madlenka Jancec prinje městno. Pola možine možach u městrujim Juri Bobka, Marlene Matikec a Lina Altenkampec prinje městna v obsadžič. A podľa dorosčených vozmieštaj Kšeščan Zárodnik, kajštejš Franciska Vénartec Magerova zvotu seklu sa budomej. V čahách Sakského předozača Trilekský šiezdžam je s zorelcama drieždanami knieživo dženstnišoho minie tukance, šako zasadži předozače přidatne čahy. Hač to kunc leta pojedu šedne cí dalše, tak je tu kvílny plán. Hižo dlie sú čahy mies zorelcom a drieždanami dospunie přepelnené. Dohodla je Trilex zajšvosti šitke svoje kapacity tak daloko zasadžoval, do nižne by hižo možno reparatúry a prúovania za vistotu přesúvač. Cíči raz odmiesol sobotu festival Zub-Zob v Vojerovskej kultúrnej fabrice. Po tesvom Krutko a Svutko vôdovachu jön lica jako dňové zariadovanie ze skýre teoretickým dušli praktickým češišťom. Tak vienuachu sa so dživaničkách predušim prašeniu, što serbskú subkultúru lieče 2026 charakterizuje a kotri mierie je bez institucionalizovaného spichovania preživenia kmana. Skupina Kula Bula postará sa s koncertom na pône v obsažení Maui Žorli Kufa v dobru náladu, potom dachu čvonky a čvonojo projekta Rakajce večer se zromadne zaspívanými serbskými a slovenskými piesnemi v uklinčeč. To bych upovestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprede raz dlho silne pomročené, tiež jednotlivé švíle očakujeme, v biehu dňa pak sa tiež raz svunco pšedrije, potom vostane tiež sucho, živé sliebro stupa biehu dňa na 20-23 stopňu. Júce bude ešte raz letne horco, a to zo 26-29 stopňami vostane dále tiež dosť vecikojte, tiež júce a sredu očakujeme svunco a mročile ve vodmine k tomu švíle.
0: A ci pokývo, što ješ nastupa na drožno v obkac, junu prini na kšižovaní štupala Huzárového dvora v Budešini oni tvária. Trenie je celé zavrené, ale pou zavrené, to už bude, že tam zavešče dlie trebač. A bezkačaj stej taj prini v Bluniu před pistovaniu, tam sú cice či kam dovolené. A další na autodroze 4, drežany smier Zorelc, tam oni při cichošku drežany severspiešnosť šmieria. Havak přejmuj vám dobu jezbu a doječe si dere tam, čiž dobíče.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč menšinou, bo na podživečích je.

nedam je cibilki na dživeč. Poslani rasa dženca vinujeme so nekotrem pokivam, započejo z zadkulu, kotra dženca večer zaso vusova, kaj škužu punželu od večera 8. Dženca k tem je hoj potes vam summer ending moriec. Zladu ja ište raz vročo na zajš veličo. Nimo to, kaj šune prajene, možete sebi jubilene vudač, vulatka online, vobladač, mediatece, ad, abo tež na naši internetni strani namakač vusevanje z čaroši njeđele vo jubileju vulatka. Policist Andrej Kober obšednošuje dženca večer na po 8. radvorskim svodinku, kak spytaja kriminelni při telefonje, abo tež v internete vopšužič, a kak možeče, može my, so před nimi škýtač. A potom juce přichodnú rečnú hodžinu, dnes Kober převedže ju vod poponia 4. do večera 6. v domie Zahradnícko zviazka Pančica v Kukovie, tam mili so vstvi 212 přizivič. Sredu dopunia na po 12. predstaví so na Vujke Žoli Dživadva na Rodže Budešinje posledný raz samské džičace Dživadvo princesna Džamila. A poladáme hižo do štvrtka, to víta zaso sábska kuchňa za svojby, vária abo pieku tunkruč s vodné koščenky s nazemskými vodami od 4. do 6. dvorničču inkluzie Radvoriu. A štvrt večer, že budeským kamiennym domie vo prašenie, čeho dla miła so naša demokratia škýtač, pusť bude Štefan J. Kramer, prezident Durinského vústavo škýta. Započatk je večer 7. v galerii kamienného domu.

to je ten veliki cíl, byš mudrejša abo mudrejša, v to, što my si mysle, že jsem vám veľa úspecha jasela při uknieniu ľubežíšie.

0: Janšojske žiši su svešili bostak, stržašča let starajo ninto tam na žišonja ľudki, a peša 20 let majú tam miastem Vitaj projekt. Petke bo k tomu jeliki svežen, a Gregor Klimio bo padla.
1: Přišam krotko dozika Čech do ľudki žišonja v Janšojcach. Pecečo, Katja Bytnerová jo jadna ved dviju Vitaj žišonicovu a mažinca kvovek za program.
2: Dobrý deň, Gregor.
3: Dobrý deň, Katja. Haló. Na, nennt er Jüscher Napnitze?
2: Oh ja, wir gehen. Wenn ich so gerne die Kuste sehen, gar möchte ich mir, wenn ich Gas wisch ich mir, gar. Oh, ich möchte es mir gerne nicht. Ah, ja, möchte ich schon, wenn ich, doch ich muss mich noch nicht verrichten.
3: Ale nento jo ten veliký žen.
2: Jo, nento môžeme startovať, čo myslím.
1: Co božíva šerky, starejšie, zastupníky kmejne a okresa a vejsanárie sú prišli na sviežin do Žišunia, ako niekajšná septarka na Dolnozárskym gymnáziumie.
4: Mie se groni knéni Krügerova.
3: Z čo vyho z Janšojc?
4: Ja som bydlíva v Janšojcach a nento bydlím v Mostče.
3: Co godla z čo žinca ho?
4: Ja som pomagava Žiši oblikaš.
3: A kak veni nento ugledajú, te Žiši?
4: Wielgen, wielgen redne. Ja. Dokulasz müssen wir to gotowali.
5: Müsse Gronni Marlies Venkova.
3: Ach, in die Venkova. So gut, dass du zehn ist, wo pomagasch.
5: Tradition, ja, schon noch.
3: A na co se nennt der Jinsa, wo wärst du lieber?
5: Na tom Programm, na tom Tückens, genau.
3: A ten Kaffee?
5: Jo.
1: Zwischenske Drastie, Jishi, die Jishunia Ahorta, Sascheknu, wenn ich so pschigetowali, pöschne Programm.
2: Pokazujemy szybne tradycje, kęść w Żyżonie świeże, w całym lesie. Pokazujemy ptaszko w swajszpu, albo kokot, albo stajanie majskiego boma.
1: Co wie słyszate ptaszko w swajszpie tego wron, a sroka, wene z tej swajszparski peryk.
6: Und dann dürft ihr euch einmal drücken.
1: Borstaku słyszają takie dary. Rozi Czukowa wetwejsnie domowinskie kubki i przyniosła nową cerjaną abiu dwierową toflu.
7: Mam tofla za Žišinju.
3: A co z to jest wiesia?
7: Žišinja.
1: Przyświestej wiednik Rycnego Centruma Vitaj Bernd Melcha a jego sobożywa siarka Gunda Hajdarowa pejša dwaža strzeli tają miastem Vitaj we Žišinji.
8: Myśmy mały darek przygotowali. Krasza, kęć se gorze za przyswojenie drugiej rycy, a co wie takie serbsko-rycne materialie.
1: Do Janšojskeho Žišunia a hota chojše tuchulu okovo 100 Žiši. Jadn jo Bieringolc Frido.
9: Mese Kroni Frido.
3: Kak to je žinca bylo?
9: Dobre.
3: A co jo bylo to nejrednejšie za tebie?
9: Šukno.
10: Co bod nás ješi spedoba v horše?
9: Okolas možem krajkáš.
10: A co ješi?
9: Auto v kámci níš.
10: Echt? Obšaže, to ješi spedoba?
1: Ja. Ale také staršie a staré staršie sa odjariecujú a ten jadna bo drugi domyslio sa na svojský cas. Gunda Hajdarová samo ešte vie, kak ja opriť k storža strzeliť uglidavo.
8: Ale to je veľmi redný cas by, ne? To je také amierské setlišťo bylo. Ne? A my sme miaze nami byli, nie sú druge cudze ľuže byli, my sme celý žen vence byli, sme v Göli byli, sme tam budky tvarili a to je taký redný cas, bo my som kronič žetnú televíziu Zionisme trebali, zavežinsme vence krali, also teuer ritten Zasbo, teke be Žišunji ho v Janšojcach.
1: Co se mysle žinzajšne starische vo Janšojske Žišunji?
11: Ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne Kita, also die gehört zum Dorf dazu, anders geht's gar nicht.
12: Ich habe hier meine kleine Freier, die ist jetzt 7 Wochen alt.
3: Schon angemeldet hier
12: ja,
3: in der Kita?
12: Ja, die ist schon angemeldet hier, genau. Wie ich aufgewachsen bin, habe ich halt wirklich nur eine gute Erinnerung und deshalb möchte ich halt das gerne meiner Tochter auch ermöglichen.
10: Also ja se živam, až cynje tak vieleho z kultúru a všetce také symbolické zrecu, ale ja se myslím také vece a vece ho bola v Žišoni také zrecu a dlatego se myslím tojo mejo žicenje, až to tak dalej beže.
0: Ľudky Žišunia Janšojcach je miastem 160 let stará a to sú sledne pätk pšauje svešili. A co to my také dali dáš? Jednica Kerstin Schneiderová z užikujú plášoknych svejich sobuživašerio za rážone žen.

0: Domovinska župa Dolna Łužica przewiezo pětk jacor w ochoze svoju gwonu zgromažinu z jegar šestřich se zachopio w zvošanem plonje. A co kšie tam rozpiedaš abo rozsužiš? To, co me vižeš, a to ved regionálnije pejedarki domoviny hove chyšebusu tojo Hajke Apeltova. Dobre žen, Hajke!
1: Dobre žen, Anja!
0: Jo, velbe župana, abo županke je stoje na dnionem poreže, a tošte velbe su nejvažnejša tema, s čom je južo přeražili, co god la to.
1: Also, z mojego vida je to ta nejvažnejša vec, dokolaž možo jedne predsedarstvo se vie lepi živaš, kaž ma župana, abo županku. A náš aktuálny župan, ako jo se veľiu, sledne leto v Milcu, jo kroniu von stoj dispozícii, až to přiduce je kvonie. A nento se vjaselíme, až jo se miastem náš nentejšný župan Micha Apel rozsúžiu dalej dispozícii stojaš. A to až do końca legislatury, to by znani bo až do živiš a dvažaša.
0: To je vjaselé, co pôviš, gronišo, ale vy máš ja no jednogo kandidáta, nic, to je Michael Apel. Mogu spontánne také druge ľuže kandidírovaš?
1: To se nemyslím, dokoláž sme my loni ako cvonky volili našo župne predsedarstvo a to za 4 let. A jeden župan má, abo županka, má příš ze stvoko gremioma. A to znani, až by nowy župan albo nowa županka Jano mogła przyjść ze župnego przedsedarstwa, a mimo Michaela nie tam nichten se zwolniwy albo zwolniwa ukroniu, albo ukroniwa.
0: Dalszne tema na dnionem Paryże jo serski kulturne centrum, któreś idese wachysze, wo su zawożysz, co dajo tam nowego?
1: Ja, also Dnione Dybk se hynnac menujo, to jo predstajenje serskeju ideovu na pelu strukturnego vúviša v Łužice, ale se vie tam jo vo tu ideo jadnego serskego kulturnego centruma, ako až to žincajšnego neo se realizirovala. A v Vokognušu dajo dve idei a vobi bužo ti se predstajíš krotko tam na kvôni župné skromažinie. A v Vokognušu přikotujeme hove byroje jeden napšašnik za cvonku, aby mogli zvýšiť, do kotrego smíra by se naše cvonky pozicionirovali a to také podpirovali.
0: Taký Sarský kultúrne centrum, dla cogo je to vážne taký myš?
1: Ja mám to za veľký vážne také miestno myš, žož se šo koncentrirujú, abo že mogu ľuže hin hove Dolnej Łužice nicka, že máme naše zaridovania vo jednu miestnosť, žež by mogli také väčšie zaridovania převiaž také, že a za zmakanie sešu, za zmakanie kupku, jo.
0: Sme narske na te nové ideje. Apropo novosti, styri nové tovaristva, kšie župie přistupíš, co sú nento te lepšine za nich? Dle cogo se to upvašio za nich, byš cvonk domovine? Ach, to vy nisú, smieme to južo zgniš.
1: Jo, myslím se, dokoláž sme to také južo cvonkom rozšelili. Styri, to nesme do tých miest mili, also jamgu se dopomniš, sú to šulské tovaristvo Dolnoserského gymnáziuma, pon vobedlarske tovaristvo Žilo, vesne tovaristvo Zabrot a drastvine Žoča ze Stornova. Za nich se to přesto upašio, až majú veste seš přes domovinu. My máme kupky a tovaristva v celé Dolnej Łužice a přes nášho kšivoho v Dolnej Łužice přes tú župu majú veste kontakte, veste možnosti se zmakaš, lepšie informácie vo serske zaridovania a vo serske zmakania.
0: Po takém domovinská župa Dolna Łužica převežo pětk jacor v ocho se svoju gvonu zgromažinu. My sme kronili ziga šestřich se zachopio ve zvašanem plonje v ocho se. Kto môžo přiš? Môžo se kúžde, ak se nento za to zajmujo obželiš?
1: Also, zasadne je naša gvona zgromažina, zgromažina delegátov, ale se vie, vjaselíme se vo dalšných zajmovaných a gestčí.
0: Koroni, Hajke Apeltova, regionálna pejedarka domovine hove chyše bozu. Jo, pen žicime viele úspecha a vjasela pětk jacor na zgromažinie.
1: Učobne žik.

0: Zadkula.
1: Našto da hevaš?
2: Dobro večer a vitajte nas čelak Stokama štyri Mordie Žome Zadkula.
3: Hej, vitajte k nám, Halina a ja, mamo i dženca, vulku čest vami náš tradicionálny kujžoletný recap leča 2016 pšenč.
2: K tomu sú naši ľubí Zadkulario posledných tyženách pilne v uši nastajili.
3: Hajlete leča v osobite doživenia abo jezby, tola no chcemo i netko vezo hišče převele přeradžič.
2: Šo to chcemo z vami dženca ešte raz pravie prekusať, zobych myšice ešte raz posledný trošku samofeeling začúvať môli.
3: Aj podľa toho viedra treba my za to pak ešte trošku podpiere, o to so Leandra za hučbu postará.
4: Dženca sem za vás ešte jednu poriadne liečne spievu podala. Prvný hodinie slyšíte mne s druhým Party in the USA od Miley Cyrus. Serbský spiel Přečeljo od skupiny Daisy Dog. A nitko slyšíte spiel spiela Rapid Bull a Deora. Bajla!

0: Hej, lečo je nimo poteki mne netko na času. Najlepše eventy tuto leča zimač na Halina, što či to jako prine doby slipšinže.
1: Svetové mištarstva sú tam vezo na prini mestne, cokonie sú tam k prinnemu ráze 48 národu och mústvo vopčelivo.
0: Aj rôvod mi vachu sove Kanadže, Mexiku a USA. Španijské mústvo je přečivo argentínske v finálu dobylo.
1: Za naše nimske mústvo nie je tak optimálne bežo, voni přirachu v štvočfinálu přečivo francúzske.
0: Hej, a dnes sme hovnili pola kopajnce srbský superkap, je so tež odmiel a to lica bez zraneniu.
1: Hej, to so tež kytro zrytka stáva, zo so tam zcú a nište nezraní, na kunc pa tež lepetak.
0: Hej, Tomáš práve Halina lica, smiedžachu se kruščenie potom pokál sobu domoj zač.
1: Netko pak došť z kopajncu, dále pak se športom. Víčtúra je so zase odmiela a vona byše lica, dané dlyša, kotu smu dymili, berekva.
0: Hej, cokone, džet stáciu mejach my lica je najviace z nich serbská raketa dobyla.
1: Hej, to byše rjane lica, Klaudio, so na čo môžete sa také dopomínať, što byše tvoj highlight?
0: Ja som prvný raz do krupky so ubežal, to byše v obchodze

0: wulki highlight same. Schako, entam tisch dosch kilometro beži. Dol v Budjovicach, českých Budjovicach, byše tisch kitro fein s mojimi pšetčelemi, smo si tam jaravele vobladali. Po tebe, Halino?
1: Ja by prava pala mel byše to naš svojbny dol, to smo mu se na teku bučku vitalske do horu dopučovali.
0: Haj, po takim došpjenene tute lečo byše, som čitno, što kletu také budže.
1: Da muss ich nicht gleich hier breit. Festival.

0: Halina, ty si tohle zavěště tější, že raz na hůpe ideje se svojimi přečenými přišla, abo?
1: Hoj, to bych mi knižo došť spodla.
0: Já jsem včera s Marisom Adamom řečo, vůnčiný vukování ve Drežanách a je žiadna člět stave.
1: V Ličo je vůn z kolesomiu do Kovacky. Jak jim na tuto ideju přišlo, vůněš vám sám řekne.
2: Jsme vlastně leta, jsme s tím samým přečlom, když jen leta subu by, do Monaku jeli, a ten leta je se to kvázi sám jsme tak nastavili, ta natura, my jsme šuli hupa rečeli, já jsem nožná tak nešel měl, jsem s jenom hupa rečel a prajel ten sedovité kolesa kupič a ponželus.
0: A ja, ponželus, to je dobrý rončka.
1: Ja wiem, do Kowacki bych s autom nekak jedna čoldino trebao, to sem netko opravdu čipnak, jak tu je Marius trebao.
2: Cirkone, ja, ta tora 10 zvyši kilometru boa, z 10-10 höhenmetern, a mo, smo takke planovali nekak se 100 kilometrami na dňu, ale mo smo kus kukša boli, dokož, ja, byle jara dere fungovao, a to smo pon na dňu tak nekak mes 125 hač to 20 kilometru na dňu jeli a smo dželeč dňach pon bylka púla boli.
0: Aj keď smo runie slyšeli, hač to púla sú jeli, za tých, kýž nevedia, že leží to je na západnom boku Kovacké pri Adriatic Sea.
1: Při takým tripu vyzotěž přece větro rolu raje, šako na kolecu vicík, abo dešť ne je tak optimálne.
2: Direkt na naše Tore smo jara krasne vedro myli, by přeco čupo jane nic přijara vicíka, to je za koleso na jara vážne.
0: A po takým čopfe běše, kajž Marius sam praj a mauký highlight měl chutéž to pak s deštíkom.
2: Pondy jsme tu byli, jsme pon aje stanovali a tam je so přes more jen jara vůjke nevedro, aje načanu a to je pon nás na kemping. Platz ja nas
3: Trichiwater.
2: Ei Trichiwater, da von jara jara krassen du gescheike nischer mit dem Ausmaß so ja schon hier jetzt im Dorf.
1: Hi, du wie die Stecke Highlight, musst du da Tura dich getroffen, hat sich bitte schon ist ja nicht gerannt so hin nascher Water war. Hat sie eine krasse Never drauf.
0: Hi, das was so tischen Decke so und so von der Wortkunde da den nicht schon hubene.

0: se mi ha dato tu sacco di posca.
1: Martina, myslí na to. Kdo je to, že to zatkulo?

0: Hajkajšče sa no na Insta vidjeli sme vám šelake prašená stajli, mesrujím štobie váš liečný hyt.
1: Hej, na také prašená, do štobí nám nič no štopísaš mu. Aj musíš, ani mám tak veľa vodmu. Dve sú tu podľa. Junior Jotens byl self-aware a potom to se moja svitvoa, ja netko vobe, neznajem, ja nema, či to znaješ.
0: Ja znajem self-aware, znajem to tešen jara Rianes byl.
1: Što by ty praviš, to je tvoj lični hit?
0: Ja som ne, ižo pšemysli, to je... Ja pravim tešen nekaj svošu self-aware, to je vopravde jara Rianes byl. A hevák sa no jen serbský, abo tak je nešto od Janka Hanka. Tu ne, šec rade poska.
1: Aj.
0: Píšane prašeno bieše potom, Hadina?
1: Hač mači, ižo pšedo začal za klitu. Tam máme jednu vodmu a to je svetové zetkanie Možiny. Trichy to je tiež ižo lica zase.
0: To trichy, aj.
1: To je jedna riadna předovzáča.
0: Máš ti jedna, Halina? Máš ti jedna snadno so předvíčané?
1: Nie, še nieke. Ja bu klitu ráda zase do Zimsko dovolajú, ale za lečo še nieke nie mám žiadne předovzáča. Ty?
0: A ja som po tutem leče tie zase do krupky vedeť. To by še opravdu, že jara, hej, riadne doživenia. Ja chcú to celé jednoho dále vešť.
1: A posledné prašenie byše, v štobe lica najbolje fetsich party v Vúžice. A k dispozícii sme stajili Barové festival, DSF, Futura Nights, abo druhé. Barové festival je z 35% najviac voso dostal. Potom sleduje druhé a potom DSF z 19% Futura Nights z 15%.
0: Hej, to sa po našich příposluchov podľa, až Barový festival, to je top. Hej, ako Radovský, to je za kus Češko prajenú, no. Ale. Hej, kajšte dženca, že hižo slyšeli sme sa tiež s Mariusom Adamom a Adrianom Míčku rozmojeli. Za tých, kýž aj nie sú to slyšeli na Instagrame, sme miestujem tiež v obraze od nich postovali, ale tiež krotký text tam stejšto sú oni činili, po takým ľadajče celé jednoho raz núc.

0: Hej, jeg krutko, dodje ved tjej på takim, sjev huja nævse.
1: Zatkula.
2: Nævse zævse. Kuždu pondjedu.
0: Na uviazaniu učovniku v budyskim nemsko-serbskim ludovem dživadle mieše sakski ministerski prezident Michael Kretschmer piat k svedžensku narič. Zromadnje z okresnym remesnickým mištrom přepoda 12 najlepším absolventkám a absolventám v usvedčenie. Cokonje 260 młodych remesnikov a vukubanych překupcov přijmovaše po úspěšnym zakončeniu vukubanie končné usvedčenie. Mies nimi sú reznice, pekario, blidario, cechikreario, fachové předávaky a mulario.
3: Za Mezinárodný folklórny festival Vúžica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu z cového sveta svoj zájim za vobdělenie pokazalo. Kajž rekne Katarína Jokova, dostanú vone nitko naprašník, zo môža sa za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jokova dále, zo signalizuje především všelaké organizácie cíhov svoj zájim na festivalu, napríklad skupiny z Kurie a Paraguaja. V přijotach na folklórny festival vobdělí so delegácia pod návodom Marka Guaria na nový týden v Rudolf Stáče na zetkaniu cíhov Nímska, kdež chcedža vo možných kooperáciách s druhými klitušími festivalemi v Nímske jednač.
0: Franciska Bobkec říká nová sakská vícemištoka v mnohostronském jichaniu u 21. Tež další serbsce jichario možachu koncidžena v úspěchí docpěč v dorostujem pokvoru klase E budoby se je cínačletná Madlenka Jancec prýne městno, pola možiny možachu měst druhým Juri Bobka, Marlene Matikec a Lena Altenkampec prýne městno v obsadžič. A pola dorostčených zaštajk Šeščan Zárodník, kajž tež Franciska Vénertec Margeroa zvotu se
3: Domovina organizuje lica dohromady jednače nazemských koncertov v Hornej Delnej a Srednej Vúžici. Prvnje bude tý nedželu 20. septembra. Dičaca riovanská skupina Bričňa, Milena Vočerec a Matej Gisvok vstupia v Salovie a Kor Lipa v Slepom. Znova kooperuje domovina s lokálnymi dôrstvami, kotrež miest druhým rumnošče přijotuja, zastupne lištiky předavaja a posovo zastaranie staraja. Zavožba za serbský ľud riad koncertu spiešuje. Tiež klitu chceďa z riadom nazemských koncertu pokročovať, zajímavé skupiny a dôrstva, môža sa za to hižo nitko pola domoviny přizviť.
1: Zatkula.
2: Neuse, zeuse. Kuždu, ponžedu.

0: Das ist nicht nur auf Insta, aber TikTok widzieli Video, will Gottrem steige Hoberske Amazoneta dvoz Nesboži, gunje pši tutem Češkim Nesbožu v USA je čeraz najmenša 5 ľudí umrivo.
1: Celé pravé nakvadne leta dva od Amazon je na letanišču v Miami pši přizvenju. Přes kunst přizemenské čáry vúcelivo je do viacoch jezdžit vo prasno a so potom zapalivo. 5 dalších ľudí so zraní, co z nich vojuja hišče vo svoje živenie.
0: Boeing 767 by do toho ze San Juan v Puerto Rico startovalo viace hač 200 ukvanských mocov by. Na miestne nezboža šasami bú letanský obkat v Miami kompletne zestajené. Staleto so zapoží abo dobe 6 monič.
1: Jak je k nezbožu dojnčmu, nie dotal jasne zariadu USA a litostvo a zariad za vopkadnu vystotu NTSB sú přepetovania zahajili.

0: Pogunia smo sa počekim z jesenskim športom zaverali, v horkach bychu soku cržňa na koniach vubičovali.
1: To pak nebe vezo jeničky športu event, nešto celé osobite doživichu přiladvario dumporového vubičovania sobotu v Ranove. Paul Dom se zejíc a Filip Kral z Rožanta staj se jmenujúce vobaj titul nemského dumporového mistra leta 2006 vudobyvoj. Prvný raz v 22 sezónach mieštaj dvaj jedžerie samstnú ličbu dybkov a jenaky zamestnení po 5 vúbičovaniach. Zadkula vobimaj gratuluje, silný vúkonaj pokazaštaj v Ramnovie tiež vúdvočanaj Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. miestne.
0: Dále do Kočiny po cečím vúžickým listným maratóne čera by šunočan Matias Möller nimo pokala za druhé miestno v kolesovarským vúbičovaniu za tak mienovaným gravel kolesom tiež ešte fair play metodu stať dobiav. Pozdíši dobyčer v cílovém sprinče Thomas Füssel by mienujúce v listu pola jítka v opačnú odpočku zau. Möller na neho ferne čakáše šunočan pak by po vůbědžování příšem zbožené.
2: Vůbec tam vůbecka, přesto se jen také vůbecky docvají podle nás nemá také vůbědžování. Já nemáč ty gravel koleso, ty pravé koleso za tuto čávu byše, přesto se to šon jara buča nebo a ty jara byly korena a tak snadče mountainbike bu lepša varianta bo, ale vůbec tam vůbecka jara byly veselá činivo a potom jen se na kůže pat na duši veselý.
1: Hej, v samstvom času je brat Stefan Möller včera při City Ruhem byl v svým komoruje na distance 5 km jako prvný do cíla dobežal.
0: Na koncu chceme si ještě volejbol obladač. Volejbolistča druhého mužstva Viktorie Worklice jsou pokalnému gołu na obvodné runině Božině prajili. Přečivo druhému mužstvu ze Zorelca oni z 2-0 po sáčbách dobychu a přečivo čtvrtému mužstvu MSV Budešín z 0-2 přirachu. Goa dále pak je prvné volejbolové mužstvo Holcu Viktorie Worklice, přečivo Žitaučankám dobyvone 2-0 a přečivo Zorelčankám z 2-1.